0: oblák, kroz stanicu by prošel.
1: Znám opäť, myslíš na mene i tvoje...
2: 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3 Z, 92.3 FM.